0: opraví.
1: Zedník,
2: malíř,
1: topenář,
2: podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
2: Rekbyty, záruka kvality.
3: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
4: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.
2: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, byla, byl, byl.

Nejvíc devadesátek. Nejvíc devadesátek v českém éteru. Hit Radio 90. 90. 90. Non-stop.

0: tak mu jdeme společně vstříc, hezky, pěkně, zveselá. DJ Quicksilver a Hit Radio 90 s vámi i dneska po ránu a uvidíme, jestli je to veselý i teď na silnicích.
1: Na trase mezi Jaroměří a Náchodem u Velkého Třebešova se srazilo osobní auto s nákladním. Na místě probíhá úklid vozovky od provozních kapalin. Silnice je dočasně neprůjezdná, počítejte se zdržením. Na dálnici D35 na 258. kilometru směrem od Mohelnice na Olomouc dejte pozor na pneumatiku na vozovce. A na trase ze Vsetína na Rožnov pod Radhoštěm v lesním úseku za Dušnou došlo ke střetu osobního auta se zvěří. Počítejte tam s omezením.
2: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
3: Slyšíš, Maxi, jak vržou? Přála bych si nové dveře do obýváku.
4: No jaké bys chtěla?
3: No přece ty z Baumaxu.
4: V Baumaxu interiérové dveře Prestige, antracitové nebo bílé, jen za 1999 korun.
3: Ale pozor, akce trvá jen do konce května.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Izomat stavebniny.
6: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
7: Best Beleza.
6: Nádherná zahradní dlažba.
7: Best Bellissima.
6: Dvě úžasné zahradní dlažby.
7: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
6: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
8: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
9: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Herman garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
10: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
9: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
10: Více na www.hormann.cz.
9: Herman. Jistota na celý život.
11: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
12: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné, k nakousnutí, jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
13: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
12: Čerstvé jako z Kauflandu.
14: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
15: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
14: Těšíme se na vás.
16: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
17: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: Tak dneska bude nejchladnější den z celého tady toho týdne, 14 až 19 stupňů, ale od zítřka už zase budou teploty šplhat nahoru. Jinak oblačno až zataženo i s deštěm nebo přeháňkami a někde dokonce lokálně i zabouří.
1: Hrajeme vám devadesátky non-stop.
0: Devadesátky teď a tady a celý prodloužený víkend i na všech hitrádiích po celé republice. Čeká vás totiž další retro víkend plný těch nejlepších devadesátek. Dokonce i s Markétou a s Ivošem se na vás budeme moc těšit. Tak hezké zatím tedy čtvrteční ráno, teď konkrétně se skupinou Take That. Za chvilku 7. hodina.
1: Michal Klaj. Hit Radio 90.

0: miluju tenhle song, původně od Davida Bowieho, který Kurt Cobain a jeho Nirvana takhle zhmotnili na svém legendárním Unplugged koncertu pro MTV The Man Who Sold the World. Jinak ten samotný záznam vyšel na CDčku až 7 měsíců po Cobainově sebevraždě, takže sám Kurt se úspěchu jejich živáků už bohužel nedočkal. Jeho sebevražda dodnes budí velké otazníky a velké otázky, dokonce tým forenzních expertů tvrdí dneska, že díky novým důkazům, které nebylo tenkrát možné udělat před těmi 32 lety, že definitivně šlo o vraždu a že to kolem celý bylo potom následně jenom naaranžováno, aby to vypadalo jako sebevražda. My se každopádně tady tomuhle temnému období věnujeme v naší poslední vypalovačce. Kdybyste měli náhodou třeba o prodlouženém víkendu takovou slabou půlhodinku, tak si nás pusťte do uší. Třeba rovnou z našeho webu hitradio90.cz.
1: To nejlepší z devadesátek najdete i na Instagramu a Facebooku. Hit Radio 90.
2: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
3: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.
4: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
5: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva až do 12. května.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot, lístek ke svobodě.

a všude, tak to je velmi známá věc. No a teď jim za jejich humanitární aktivity a boj za sociální spravedlnost, jak se píše dokonce v oficiální zprávě, bude udělen řád, nikoliv tedy řád zlaté vařečky, ale řád za zásluhy Evropského

parlamentu a to zní tedy hodně honosně a hodně prestižně. Teď někdy na jednom z jejich posledních dalších zasedání. No a jestli si to někdo opravdu zaslouží, tak je to právě Bono, D.H., Adam a Larry. Takže už takhle s předstihem vlastně velmi gratuluju. A rovnou k tomu posílám Galu a Freed from Desire. Jsme Hit Radio 90.

0: No, tak už jenom 6 týdnů, tedy měsíc a půl, to uteče jako voda v potoce. A Manic Street Preachers přijedou konečně na Metronom Festival do Prahy, aby nám udělali po tak dlouhé době opět radost svojí muzikou. Pravda, ta je sice o hodně vážných tématech, to musím uznat, tady v tom případě o kritice britské střední třídy v polovině 90. let, ale jestli vám můžu něco fakt opravdu ze srdce doporučit, tak si na ně rozhodně zajděte. Bude to stát za to. No a když už tam budete, tak si rovnou k tomu dejte i Nicka Cavea. Za chvilku bude i tady u nás na Hitrádiu 90. Dokonce i s Kylie Minogue.
1: Hitparáda Eurochart se vrací. Každou středu a neděli na Hitrádiu 90.
2: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
3: Dan Landa.
2: Mirá.
3: Rybičky.
2: Migové.
3: Jdeme na Hrady.
2: 8 hradů.
3: 8 víkendů.
2: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
3: Dan Landa.
2: Harley.
3: Tomáš Klus.
2: Xindl X.
3: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
2: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
3: www.hrady.cz.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
5: Jaké by to bylo dělat si jen to, co vás baví?
6: Připravte na to svou mysl.
7: S Megamaxou totiž už za 20 hrajete o miliony.
8: Ale proč se držet při zemi?
7: Taky pravda. Vsaďte rovnou plný tiket a jste ve hře o 200 mega. Megamaxa. Česká loterie vždy o plných 200 míčů. Bez háčků. Losujeme už dnes.
1: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: a dneska prostě stěží pohledat. No a teď jich tady bylo dokonce hned několik. Skupina Mike and the Mechanics byla na Hit Radio 90, kde teď pokračujeme dál aktuální dopravou.
1: Na dálnici D1 na 275. kilometru ve směru na Ostravu dejte pozor na nepojízdné osobní auto, s opatrností projedete. Na dálnici D4 na 58. kilometru směrem od Písku na Prahu taky stojí u krajnice porouchané auto, i tady dejte pozor. A na příjezdu do Břeclavy směrem od Mikulova leží na cestě sražená srnka, tak i tam opatrně.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera bylo pozdě.
4: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
5: Pelargonie neboli muškáty jsou oblíbené pro svoji nenáročnost, snadné rozmnožování a dekorativní vzhled. Ozdobte svá okna či terasu těmito květinami a přijďte si vybrat do odborných center Bauhaus. Vybírat můžete z různých velikostí, barev i variant.
6: Bauhaus, když se to má podařit.
7: První probuzení na moři?
8: První selfie s delfínem.
9: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
10: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
11: Stavebniny Dek přináší mega akci 3 plus 1. Ke třem balením finálního tmelu Dek Finish nyní dostanete navíc jedno balení stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro finální tmel Dek Finish zdarma. Více na Dek.cz.
12: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
13: V Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
14: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: aplikaci Rádia CZ. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
1: Dobré ráno, tady je přehled aktuálních zpráv. V supermarketech zítra nenakoupíme. 8. květen, den vítězství, patří mezi státní svátky, během kterých musí mít velké obchody zavřeno. Hasiči snížili stupeň požárního poplachu v Českém Švýcarsku ze 3. na 2. Požár v Národním parku mezi Rynarticemi a Dolní Chřibskou vypukl v sobotu. Lidé a firmy zatím odevzdali téměř 2,5 milionu přiznání k dani z příjmu za loňský rok. V pondělí byl poslední termín pro odevzdání přiznání v elektronické podobě. Prostřednictvím daňového poradce je možné přiznání odevzdat do 1. července. Politici, kteří působí paralelně v obecní a krajské samosprávě, budou dál dostávat snížené odměny. Ústavní soud zamítl návrh na zrušení právní úpravy. Výbor Europarlamentu odmítl zpřísnění technických kontrol pro auta starší 10 let. Europoslanci z výboru pro dopravu podpořili zachování dvouletého intervalu.
2: Čtvrtek bude vlastně celý pod mrakem, oblačno, zataženo, s deštěm, někde jenom tedy s přeháňkami. Uvidíme to podle toho, kde se budete nacházet. 14 až 19, to jsou maxima pro Čechy. Na Moravě tam bude tak plus minus o 2-3 stupně tepleji.
0: Hrajeme vám 90ky nonstop.
2: Jednou z podmínek slavného Stevieho Wondera, když dával svolení k užití svého hitu Pastime Paradise, a to Kuliovi, že tam nebudou žádný sprostý slova, což bylo vlastně do puntíku splněno, když dával dohromady své Gangsta's Paradise. Bez vulgarit, právě teď a tady u nás na Hit Radio 90. Za chvilku 8. hodina a fajn ráno vám všem.
0: Michal Klaj. Hit Radio 90.

0: Madonna na sebe dokáže vždycky strhnout velkou pozornost. Pravděpodobně jste viděli tu její kreaci na Met Gala od Saint Laurenta. I s tím kloboukem ve tvaru lodi a tím dlouhatánským závojem, který končil až za dvěma rohama a který neslo 7 pomocníků se zavázanýma očima. A byla to údajně reminiscence na dílo surrealistické malířky Leonory Carrington. To jen tak pro vysvětlení, proč si právě slavná zpěvačka vzala na hlavu plachetnici. Slavná balada ze tří mušketýrů od Briana Adamse, Roda Stewarta a Stinga vás čeká už za chvilku. Tady u nás na Hit Radio 90. Tak si počkejte.
1: Zóna lásky. Ty nejkrásnější ploužáky 90. let. Každý den od 10 do půlnoci. Na Hit Radio 90.
2: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví.liftea.cz. Liftea. Když příroda pomáhá.
3: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
4: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
5: V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce, tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
6: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
7: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
9: Zase lítáš v oblacích?
10: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
9: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
10: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
9: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
10: Více o akci na
11: firmanazážitky.cz.
12: Oslavte Den matek hrabě, stylově a s láskou. Stavte se 9. nebo 10. května v LEGO Zóně v OC Letňany. Postavte si vlastní květinu z oblíbené řady LEGO Botanicals a odneste si domů originální dárek, který jen tak neuvadne. Těšit se můžete i na výstavu květin z kolekce LEGO Botanicals a stylový květinový fotokoutek. Den matek, na který se nezapomíná. 9. a 10. května od 10 do 18 hodin v OC Letňany.
1: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

Takhle s předstihem, abyste náhodou nezapomněli, že v neděli je den matek, maminek, mám a mamin. Takže od Spice Girls balada Mama tady u nás na Hit Radio 90. Stouni už za pár dnů vyrukují se z Brusu novou deskou nazvanou Foreign Toes. A to i s hodně originálním obalem, na kterém jsou členové kapely, tedy takhle vlastně jejich karikatury. S tím tedy, že spodní část to jsou Jaggerova ústa, veprostřed potom oči a nos Ronnieho Wooda a ta horní třetina potom rozcuchanej účes, dokonce i s barevným šátkem Keitha Richardse. To až to budete studovat, kdo je vlastně kdo. Tak Love is Strong posílám právě teď na Hit Radio 90.

0: Moc hezká akcička čeká Annie Lennox teď v létě, kdy vystoupí na jednom menším festivale v Anglii po boku předem pečlivě vybraných hostů. Nikde jsem tedy zatím ještě nenašel, kdo všecko tam bude a s kým bude vlastně paní Lennox zpívat a hrát, ale cílem celého toho projektu a celé té akce je vlastně oslava ženských práv, takže to pravděpodobně budou samé ženy. No, tak bychom to mohli tady lehce vyrovnat. Jon Bon Jovi bude pokračovat a to už za chvilku u nás na Hit Rádiu 90. Tak pěkné ráno.
1: Největší 90. hvězdy a jejich příběhy na jednom místě. To je Facebook a Instagram Hit Rádia 90. Sledujte, lajkujte, komentujte a vyhrávejte. Hit Rádio 90.
2: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
3: A až dorazíš domů, tak zajedeme pro ty sazeničky jahod, rajčat, paprik a také bylinky.
4: No jasně, super.
3: Od kdy se těšíš do zahradnictví?
4: Od té doby, co jezdíme do Vraňan. Do Vraňan se těší všichni.
3: Dámy na rozkvetlé zahradnictví plné sazenic a vreb s avokádem, maču mango nebo jahoda.
4: Pánové na burger s trhaným masem.
5: A děti na 11 druhů zmrzlin, teda hlavně na tu legendární z vraňanských jahod.
4: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
6: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout novou elektrickou třídu C, která bude exkluzivně vystavena pouze ve dnech od 7. do 10. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
1: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: jsme vám 90ky nonstop. Hit Radio 90ka.
1: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou. A včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou, všude barvy jsou, splývají naše těla.

0: New Order na Hitradiu 90 a jejich muziku tu mám fakt vážně hodně rád. Tak jenom doufám, že jsem se trefil i do vašeho teď už skoro dopoledního vkusu. No a pohled na naše silnice a dálnice, je tady aktuální doprava.
1: Na dálnici D1 za sjezdem na Velké Popovice na 14. kilometru směrem na Prahu blokuje provoz nehoda, připravte se na kolonu. Na trase mezi sjezdem z dálnice D8 a Teplicemi u odbočky na Rtyni nad Bílinou narazilo osobní auto do plotu, nehodu vyšetřuje policie, počítejte s omezením. A na trase z Litvínova na Teplice u Hrobu dneska opravují silnici, projíždí se tam kyvadlově, tak s tím počítejte.
2: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
4: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
5: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
4: Více informací na rekbyty.cz.
5: Rekbyty, záruka kvality.
6: Hausbrand Café, per favore?
7: Sì, signora.
6: I v malém šálku lze dělat velké umění.
8: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkava.cz.
9: Pro všechna ranní ptáčata máme novinku. Odborná centra Bauhaus mají nově každou sobotu otevřeno už od 7. hodiny raní. Stihnete víc na stavbě i na zahradě. Začněte sobotu v Bauhausu.
10: Bauhaus, když se to má podařit.
11: Májové dny v onlineshop.cz.
12: Tisíce slev na tisíce produktů. Pouze tento týden v onlineshop.cz.
11: www.onlineshop.cz.
13: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x 100 gramů s apkou za 64,90. A řepkový olej Gusto na 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
14: Řekněte mamince, jak moc ji máte rádi květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz. Jednička v doručování květin po celé ČR.
15: Tak co? Našla jsi něco?
16: Jo, tady jsou. A tady taky. A tady další.
15: No jo, tady jich jako po dešti.
17: Na Brumovce pro vás máme spoustu nových metrů čtverečních. Pro vaše kanceláře, bydlení i obchody. Vše na jednom místě.
18: Najděte svůj prostor na brumlovka.cz.
19: Hit Radio 90.

0: Dneska se vám budou hodit deštníky, po celé republice bude většinou oblačno, zataženo, někde s bouřkama i s deštěm, až teprve k večeru by mělo přestávat postupně pršet. Jinak teploty 14 až 19, na Moravě potom dokonce i 23.
1: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: Tak dneska máme mimo jiné Světový den hesla, aby se v té dnešní době nezapomínalo na kyberbezpečnost. Tak teď jde tedy ještě o to, aby si člověk vůbec vzpomněl, jestli má jako heslo nastavený datum narození manželky anebo milenky. 7. květen dopoledne, za chvilku bude 9, tady jsou ten Sharp, tak fajn den vám všem.
1: Michal Klein, Hit Radio 90.

0: Listopadový déšť už takhle v květnu od skupiny Guns N' Roses tady na Hit Rádiu 90, taková skoro aktuální písnička. My si právě teď dáme opět naši takovou tu malou dopolední hádanku, na koho tady budu myslet. Tak schválně, jestli uhodnete. Kapela ze Švédska, jejíž původní název byl Technoir, což mimochodem převzali z filmu Terminator. Jenomže potom zjistili, že stejný název má u nich doma jiná skupina, tak museli přemýšlet o názvu znova. A nakonec jim inspirací byla jedna píseň od kapely Motorhead. Kdybych vám řekl název té písničky, potom už by to bylo jasný a jednoduchý jako facka. Tak zatím přemýšlejte, dumejte, hádejte a poslouchejte Hit Radio 90. Za chvilku napovím víc.
1: Hit Radio 90.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
4: To je hudba, na kterou jste tančili. Teď ji zažijete naživo v jedinečné show Electro Symphony. Orchestr, vokální ansábl, solisté i DJ se spojí, aby vám přinesli největší hity elektronické scény v novém koncertním formátu. Tiesto, Eric Prydz, LMFAO, One T, David Guetta a mnoho dalších. 29. a 30. května Praha O2 Univerzum. Electro Symphony. A celebration of dance music.
5: Odstartujte letní sezónu v Nahoru Resort Monínec s Tomášem Klusem.
6: Ahoj, tady Tomáš Klus. Moc vás zdravím a společně s Jirkou Kučerovským vás zveme na zahájení letní sezóny na Monínci.
7: Jízdy na bobové dráze.
5: Pokus o překonání rekordu v hobbyhorsingu.
7: Soutěže.
5: Vystoupení Elvise v podání Jakuba Machuldy.
7: A koncert Tomáše Kluse.
5: A pozor, všem dáme slevu 25% na letní pobyt.
7: V sobotu 16. května od 12 hodin. Nahoru Resort Monínec.
5: NHR.cz.
8: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
9: Dan Landa,
8: Mirá,
9: Rybičky,
8: Migové.
9: Jdeme na Hrady.
8: 8 hradů,
9: 8 víkendů.
8: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
9: Dan Landa,
8: Harley,
9: Tomáš Klus,
8: Xindl X.
9: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
8: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
9: www.hrady.cz.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.

Posloucháte Hit Radio 90, kde právě dneska a zrovna tady v ten okamžik myslím na jednu švédskou skupinu. Jejíž tři čtvrtiny dokonce tvořili sourozenci Jonas, Lynn a Jenny. A tím čtvrtým do party byl potom jejich kamarád ze školy Ulf. Po svých slavnějších

krajanech, Abbey a Roxette, dokonce třetí nejúspěšnější švédská kapela, která je bohužel už nějakých 20 let nefunkčním tělesem. Ale pro spoustu současných hudebních hvězd byli právě oni velkou inspirací, třeba pro Katy Perry anebo Lady Gaga. Tak ještě chvilku vám dám na přemýšlení. A zatím jsou tady u nás na 90. Verve a Bittersweet Symphony.

dopolední modlitbička společně s Enigmou na Hitrádiu 90, kde jste měli dneska odhalit jméno švédské skupiny, která v 90 zářila jako polárka na letní obloze. Jenomže potom se ze skupiny stáhla hlavní zpěvačka Lin, která se uklidila na švédský venkov a stranou veškerého zájmu si tam žije svůj život v ústraní. Možná jste je poznali, možná zatím ne, ale jsou to Ace of Base, od kterých vám už za chvilku posílám jejich Beautiful Life. Mimochodem hit, který jim tenkrát pochválil dokonce i sám Michael Jackson.

0: prodej zlevněného zboží. Nabídka platí od středy 6.5. do neděle 10.5. a to na prodejnách i online. Jisk.
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Rodiče, zbystřete, léto je sice daleko, ale blíží se. Přihlaste své děti na letní tábory v Zooparku Zelčín. Dobrodružství na koni, rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní tábory v Zooparku Zelčín. Místa mizí, takže mrkněte na zooparkzelčín.cz.
3: Nové vydání magazínu Reportér.
4: Mají agrobaroni zálusk na pole a louky malých vlastníků?
3: Babišova vláda uvažuje o zákonu, který by mohl nahrát největším hráčům českého zemědělství.
4: Velký rozhovor s legendární operní pěvkyní Magdalenou Koženou.
3: Frustrace. Příběhy mladých poslankyň a poslanců, kteří se po volbách ocitli ve světě staré sněmovny.
4: A spousta dalšího čtení.
5: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Lehké erotično bylo na 4 minuty tady u nás na Hit Radio 90. Tina Turner a Barry White. No a jak to vypadá teď aktuálně na našich silnicích, jdeme to zjistit.
1: Na dálnici D1 před sjezdem na Psáře na 47. kilometru směrem od Prahy na Brno došlo k nehodě nákladního auta s osobním a s dodávkou. Kolona má 3,5 kilometru. Na pražském okruhu u sjezdu z D5 směrem k dálnici D1 blokuje provoz nehoda, počítejte s kolonou. A na dálnici D5 na 119. kilometru ve směru na Rozvadov se na vozovce povaluje nějaký předmět, tak tam dejte pozor.
2: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
3: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
6: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
7: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem DuraDecor a maximálním odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
6: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hermann.cz.
7: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
6: Přece Hermann.
7: Hermann. Jistota na celý život.
8: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
9: Stavební Nidek přináší mega akci 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům pistolové montážní pěny Deck Foam MX240 nyní navíc dostanete jeden kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Deck platí do 15. května. Tak si přijďte pro montážní pěnu Deck Foam zdarma. Více na deck.cz.
10: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
11: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Tak ještě dneska má pršet, oblačno, zataženo, k večeru se to má postupně projasňovat a zítra už opět se sluníčkem, tedy povětšinou. Dnešní maxima do 19, na Moravě potom do 23 stupňů, ale pozor, bude to stoupat zpátky nahoru.
1: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: Nejnovější díl našeho 90kového podcastu Vypalovačka je na téma sebevražda Kurta Cobaina. To už si dokonce můžete teď hned třeba, nebo za chvilku, pustit do uší. No a hnedka to další téma, které vypustíme v neděli na večír, tak bude o fenoménu Eurodance. Takže jasně, že i skupina Snap a jejich Rhythm is a Dancer na to se dostane. Chviličku před 10. posílám a zároveň přeju fajn dopoledne.
1: Michal Klein, Hit Radio 90.

0: premiéry a už je to jeden z nejvýdělečnějších filmů roku 26. Skoro půl miliardy v dolarech si připsal Michael na filmovém plátně. Ačkoliv tedy kritiky, ty mu nejsou právě dvakrát příznivě nakloněny. Pokud jste náhodou včera propásli další kolo hitparády Eurochart Hot 100 ze začátku května 93. roku, tak v neděli odpoledne si můžete dát reprízu. A to i s největšími hity, které udávaly trendy právě před 33 lety. A to včetně Two Unlimited, Doktora Albána, George Michaela a nebo právě i Michaela Jacksona, když už tady byl. Takže v neděli odpoledne ve 4 se opět uslyšíme tady na Hit Radio 90.
1: Hitparáda Eurochart. Michal Klein vám stejně jako před 30 lety představí ty nejúspěšnější hity 90. let. Poslouchejte každou středu a neděli na Hit Radio 90.
2: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví@liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.
3: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
4: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Chata ve Vráži u Berouna za 4 miliony 300 tisíc korun. Rodinný dům v Radomyšli na Strakonicku za 8 milionů 490 tisíc. Pozemek k bydlení v Ostředku na Benešovsku za 3 miliony 300 tisíc. Byt 3 plus 1 v Karviné za 2 miliony 790 tisíc. A garáž na Kladně v Kročehlavech za 755 tisíc korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
5: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
6: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
7: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí, jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
9: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva až do 12. května.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
1: Hudební devadesátky byly nejvíc.

Michael a teď i Janet Jackson, pochopitelně na Hitradiu 90. Jak voněl Ozzy Osbourne, to ví asi hlavně jeho rodina, manželka, přátelé, kamarádi. No ale teď to můžete poznat i vy osobně, protože do prodeje jde limitka voňavky Number 88, kterou slavný rocker velmi často používal posledních, no, minimálně 30 let. A co je mi na tom všem to nejvíc sympatický, že část výtěžku z prodeje tady té voňavky půjde na výzkum Parkinsonovy choroby. Tak palec nahoru.

0: zpívala právě teď na Hit Radio 90, dokonce francouzsky. A právě ve francouzštině je taky její novinka, kterou vypustila mezi fanoušky hnedka, co oznámila své koncerty v Paříži letos na podzim. Tak kdybyste si to náhodou někde hledali po těch internetech, tak se to jmenuje Danson, tedy pojďme tančit. A možná z toho budete nakonec tak dojatý, jako jsem byl já. No a když už budete třeba na Spotify, tak můžete rovnou vyzkoušet i náš nový podcast Vypalovačka. V neděli odpoledne nebo spíš na večír bude venku nový díl na téma fenomén Eurodance. A jinak se taky uslyšíme během následujícího retro víkendu, a to na všech hitrádiích po celém Česku. Moc se těším.
1: Hit Radio 90.
2: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
3: Zbalte si kufry a těšte se. Air Canada se vrací s přímou linkou z Prahy do Toronta. Leďte bez mezipřistání a zažijte atmosféru města, nebo pokračujte do více než 90 destinací v Severní Americe. Řekněte bonjour Montrealu, užijte si slunce v Miami, zábavu v Las Vegas, nebo krásy dalších 85 míst. Špičkový servis a skvělá dobrodružství čekají. Rezervujte na aircanada.com nebo u své cestovní kanceláře. Nice Travels.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno Smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Až do 12. května. Kaufland.
1: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.
5: Just a perfect day, drink sangria in the park.

0: bylo ještě v časech, kdy by kapelu Hanson možná nepustili ani na dospělácký tobogán. Bab, těsně před 11. hodinou, tady na Hit Rádiu 90. Hezký dopoledne. A rovnou pojďme na silnice.
1: Na trase z Brna na Uherské Hradiště před Buchlovicemi zasahují záchranné složky u nehody osobního auta s nákladním. Projíždí se kyvadlově s menším zdržením, počítejte v obou směrech. Na trase z Jaroměře na Trutnov u odbočky na Dolní Vlčkovice došlo ke střetu dvou osobních aut. Počítejte s téměř 2-kilometrovou kolonou a s kratším zdržením i v opačném směru. A v Praze na Karlovarské u nájezdu na dálnici D6 stojí na vozovce odstavená dodávka a blokuje jeden pruh. Počítejte se zdržením.
2: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
3: Jo, ještě beton.
4: Přepočítávám trasu. Pokračujte rovně. Po 5 metrech u ztraceného bednění odbočte vlevo. Na skružovém objezdu použijte první výjezd. Směr hydroizolace. Po 2 metrech váš cíl je vpravo.
5: Všichni fachmani i kutilové teď jezdí k nám. Bauhaus, když se to má podařit.
6: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
7: Izomat stavebniny.
8: Květnová akce v Izomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
9: Cemix fasáda, trvalá paráda.
8: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat.
10: Do Penny dorazila Polštářová zoo. Navíc v akci borůvky 250 gramů za 49,90 a vepřová kýta bez kosti kilo za 69,90. Penny.
11: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: devadesátka.
1: Dneska bude většinou oblačno, nejprve jenom výjimečně přehánky, během dne už ale spíš to bude jistota. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů. No a zítra oblačno až zataženo, přehánky už jenom spíš na severu a teploty maximálně do 19.
0: Hrajeme vám devadesátky non-stop.
1: Posloucháte Hit Radio 90. Už jste měli dneska Turka? Nemyslím na titulce, ale na posilněnou. Pomalu se smráká nad dalším pracovním týdnem, tak ať máme sílu hlavně na ten prodloužený víkend. Markéta, už s vámi pojďme hrát.
0: Markéta Rachmanová. Hit Radio 90.

0: Posloucháte Hit Radio 90. Fanouškům Erika Claptona ještě v hlavě doznívají ty přehmaty na kytaře. V pondělí zpíval v Praze, sice tradičně šetřil slovy, vlastně pozdravil až po několikátý skladbě, ale o to víc se potom soustředil na to dokonalý hraní. Je to jako s kadeřníkama, no, tak je lepší, když míň žvaněj a soustředí se potom na ty nůžky. Elton John, Can You Feel The Love Tonight? Už aby to tady bylo, Hit Radio 90.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
2: Co?
1: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
2: No proto.
1: Čumáčku. Takže když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění. Under Armour
3: makes you better. Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj v Under Armour Brandhouse Palladium, Chodov, Nový Smíchov a Černý most nebo na underarmour.cz.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor, smetanový desert, různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo, toaletní papír, 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
5: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1. Topení.
6: Snížíme o 2 stupně.
5: Bod 2. Průvan.
6: Dáme ručníky mezi okna.
7: Výborný návrh.
5: Bod 3. Plíseň.
6: Vydrhnout, přetřít.
8: A co udělat rekonstrukci?
7: No, vydá? Takže bod 1. Rekonstrukce s buřinkou.
9: Úsporná rekonstrukce od buřinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buřinka. Vaše rekonstrukční banka.
10: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

Posloucháte Hit Radio 90, sejde se Němec, Angličanka a Američan a dají dohromady mega úspěšný projekt Culture Beat. Další díl našeho podcastu Vypalovačka bude právě o stylu Eurodance, kam tahle ta skupina patřila na výsostný místo. Podařilo se jí dostat na hodně vysoký pozice nejenom v Evropě, ale i ve státech, a to není vždycky úplně automatický. No a tyhle ty konkrétní syntezátory, to je vlastně jeden z nejvíc charakteristických zvuků devadesátek. Čemu to přirovnat? Asi jako dneska, když přijdete do kavárny a jediný zvuk, co slyšíte, je zběsilý ťukání pracujících lidí do notebooku, co právě našli svůj coffee office. Bohužel k neštěstí všech ostatních. No, nová

0: Na Facebooku a Instagramu Hit Rádia 90 je živo. Připomínáme tam třeba premiéru jednoho filmu s DiCapriem a není to Titanic. A příští týden ožijou i sítě i vysílání soutěží, protože budete moct vyhrát lístky na pražský koncert skupiny Duran Duran. Přijedou 24. června. No a těch hitů, co vláčí celou kariéru sebou, je opravdu slušný regál, tak bude fajn, když budete u toho. A dejte si někam do adresáře 728-686-636, to je důležitý kontakt pro to, abyste ty dureny chytli.
1: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní se sníženým obsahem semen kilogram za 29,90 a vepřovou plec bez kosti kilogram za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.
3: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
4: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: stylová tečka za čtvrtečním dopolednem. To jsou Oasis těsně před 12. na Hitrádiu 90. Dáme si přehled toho nejzásadnějšího, co přineslo dnešní dopoledne. Podíváme se na počasí ze všeho nejdřív na silnice.
1: Na trase mezi Karlovými Vary a dálnicí D6 u Bochova bourala dvě osobní auta a provoz je tam řízený kyvadlově. Počítejte se zdržením v obou směrech. Na trase Praha Kolín u odbočky na Tuklaty brzdí provoz nehoda a na příjezdu do Domažlic od Klatov bourala dvě osobní auta a blokují jeden pruh. Doprava tam zpomaluje.
2: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
4: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
5: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
4: Více informací na rekbyty.cz.
5: Rekbyty, záruka kvality.
6: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
7: Už zase nejde internet.
8: A Wi-Fi je pomalá.
7: Ne.
9: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hip-hopu a pod vedením rodilých tanečníků.
8: Yeso!
10: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
8: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
9: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude, ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
11: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
12: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
11: Čerstvé jako z Kauflandu.
13: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
14: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio 90. Krátké zprávy.
1: Pokračujeme přehledem zpráv. Dobré poledne. V supermarketech zítra nenakoupíme. 8. květen, den vítězství, patří mezi státní svátky, během kterých musí mít velké obchody s rozlohou nad 200 metrů čtverečních zavřeno. Výjimky mají benzínky, lékárny nebo obchody na nádražích a letištích. Hasiči uhasili požár v Národním parku České Švýcarsko. Poté, co dnes vyhlásili likvidaci požáru, předali místo správě Národního parku k dohledu a stanovili jeho podmínky. Požářiště bude pod dohledem po dobu 2 týdnů 24 hodin denně. Premiér Andrej Babiš nepovažuje chystaný sudetoněmecký sjezd v Brně za šťastný. Akce plánovaná od 22. do 25. května sklízí kritiku už také ze strany Bavorska a je negativním signálem pro česko-německé vztahy. Premiér proto potvrdil, že za naši vládu se sjezdu nikdo nezúčastní. Rychlostním kanoistům začne zítra v Segedu světový pohár. V novém systému olympijské kvalifikace budou získávat body do žebříčku klíčového pro zajištění účasti na olympiádě v LA. I proto se závodu v Segedu zúčastní oba naši olympijští šampioni z Paříže, kanoista Martin Fuchsa a kajakář Josef Dostál.
2: A ještě obloha, dneska většinou oblačno, nejprve jenom výjimečně přehánky, ale během dne už to bude spíš jistota. Nejvyšší teploty 17 až 21. Zítra oblačno, zataženo, přehánky už jen spíš na severu, teploty do 19 stupňů.
0: Hrajeme vám 90ky nonstop.
2: A je to po každý, když je nějaký svátek, prostě se řeší, jestli koupíme čerstvý chleba, anebo spíš ne. Tak jak jste slyšeli ve zprávách, zítra to budou topinky. Markéta s vámi. Žádný okoralý hity na prošlým blašáku, naopak, řekla bych, excelentní lahůdkářství.
0: Markéta Rachmanová, Hit Radio 90.
2: A excelentní lahůdkářství s Madonou za pultem. Hezké odpoledne.

0: jako v kostele. A přitom na Hitrádiu 90. OMD. Už zítra začíná Giro d'Italia a protože u nás začne prodloužený víkend, tak se dá předpokládat, že do polyesteru se zipem se navlíkne polovina chalupářů. Někde je to nervák, aby ten cyklodres neprasknul před prvním stánkem s klobásou a hlavně teda po něm.
1: Hitparáda Eurochart Hot 100 se vrací. Poslouchejte každý týden na Hitrádiu 90. Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z výběhu fjordských koní.
2: Ráno začíná chladně, ale jak slunce vyskočí, šlápneme do sedla. Dneska zase vozíme děti. Dneska budou kolečka pro děti. Já říkám, z mého zbetu je svět větší. Tak nasedat! U nás v Zooparku Zelčín vozíme děti pravidelně.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Hausbrand Café, per favore.
4: Si, signora.
3: I v malém šálku lze dělat velké umění.
5: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
6: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelen Fest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
1: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

posloucháte Hit Radio 90, 10. července letos vyjde úplně nová deska Stonů. Tohle velký ohlášení proběhlo v New Yorku, Rolling Stones k tomu svolali vlastně večírek, Majdan, kam nepřišli jenom novináři, ale i skalní fanoušci, mezi kterými byl třeba Leonardo DiCaprio. Na tom albu bude několik hostů, Paul McCartney, Robert Smith z The Cure a Mick Jagger k tomu řekl jenom něco ve smyslu, ne, že bychom nechtěli hrát s mladýma muzikantama, ale tihle starci aspoň nevymýšlejí kraviny a nepotřebují pořád odpočívat. To je přesný. Tak stejně jako Eros Ramazzotti, představte si, že zájem o jeho pražský koncert byl letos tak velký, že Eros s tou samou show přijede znovu 20. května 2027 a právě dneska jdou do prodeje vstupenky a mizí to před očima, ragáci. Tak šupí to presto, teď to máte posichrované.

0: Nejvíc 90 český metrů máme jenom my a nejvíc fanoušků v Kanadě má asi Shania Twain, no. Máme pro vás další retro víkend, všechna hitrádia se převlíknou do 90-kový šustákovky a my, co pro vás vysíláme tady, budeme celou sobotu a neděli vysílat i tam. A představíme vám třeba náš nový podcast Vypalovačka a budeme chtít samozřejmě znát i vaše postřehy, třeba k tématu, jak jste poslouchali hudbu, nebo jak se vám líbil Kurt Cobain, právě jeho odchodu. Je totiž věnovaný zatím poslední díl podcastu Vypalovačka. Ten můžete samozřejmě hledat na všech platformách a taky na hitradio90.cz.
1: Pojďte s námi vstoupit do zóny lásky. Ty nejkrásnější ploužáky 90. let. Každý den od 10 do půlnoci na Hitradio 90.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exclusive za skvělých 39 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na dek.cz.
3: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.

0: Florea.cz. Florea.cz. Jednička v doručování květin po celé ČR.
1: To je hudba, na kterou jste tančili. Teď ji zažijete naživo v jedinečné show Electro Symphony. Orchestr, vokální ansábl, solisté i DJ se spojí, aby vám přinesli největší hity elektronické scény v novém koncertním formátu. Tiesto, Eric Pritz, LMFAO, One T, David Guetta a mnoho dalších. 29. a 30. května Praha O2 Univerzum. Electro Symphony. A celebration of dance music.
2: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Yo, man, let's get out of here. Word to your mother.
1: Hit Radio 90. 90.

0: Taková píseň z rozvodové soudní síně You Don't Understand Me od Roxette na Hit Rádiu 90. Každý všední večer po 10. Jsou to takovýhle love songy z 90. pro připomenutí, protože jsme v tom tak nějak všichni pořád. Pojďme na silnice krátce před 13. Jakub má pro nás nejnovější informace, Kubo.
1: Pozor na nehodu na dálnici D10 na 46. kilometru ve směru do Turnova. Na trase Karlovy Vary Plzeň za Bezvěrovem osobní auto srazilo srnku. Je to tam průjezdné se zvýšenou opatrností. A na dálnici D1 na 271. kilometru ve směru do Přerova stojí porouchaný kamion, tak i tam dávejte pozor.
2: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví@liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.
3: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
4: Maxi, ta nová terasa je skvělá.
5: Vínečko, pohoda.
4: A slimáci jsou taky fuč.
5: Zastavte se v Baumaxu. Do konce května terasové prkno premium v odstínu týk nebo káva za 269.
4: A přírodní přípravek proti slimákům Presto za 159 korun.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Moderní plechové zahradní domky Hermann vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
7: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
6: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
7: Více na www.hermann.cz.
6: Hermann. Jistota na celý život.

0: devadesátka.
1: Zítra už bude oblačno, zataženo, přehánky spíš už jenom na severu, teploty od 15 do 19 stupňů.
0: Hrajeme vám devadesátky non-stop.
1: Hezký odpoledne, ladí vás Hit Radio devadesátka a jak píše Šárka, jsem do studia na 728 68 636. Konečně rádio pro mě. Nějak mám chuť pořád tancovat a nepřipadám si stará. Tak vítej v partě Šáry, je nás tady víc a proto, když se ta krize středního věku rozloží, tak to nebude tolik bolet.
0: Markéta Rachmanová, Hit Radio 90.

0: Hit Radio 90 má pro vás každý týden úplně nový díl podcastu Vypalovačka, který je o fenoménech 90. let. Se mnou, s Michalem a taky s Ivem, protože my jsme tam vážně byli. Za chvíli o tom nejnovějším díle, kterým rezonuje smrt Kurta Cobaina.
1: Pelargonie neboli muškáty jsou oblíbené pro svoji nenáročnost, snadné rozmnožování a dekorativní vzhled. Ozdobte svá okna či terasu těmito květinami a přijďte si vybrat do odborných center Bauhaus. Vybírat můžete z různých velikostí, barev i variant. Bauhaus, když se to má
2: podařit. Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce, tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět! V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
3: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
4: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: ATB, tady na Hitrádiu 95 minut před půl druhou. Vypalovačka je nový podcast našeho Hitrádia. Díky za všechny reakce, co posíláte. Venku jsou 4 díly zatím. V neděli vychází ten další. No a ten úplně nejnovější je o fenoménu Kurt Cobain. Spousta faktů, která jsou známá více i méně. Bavíme se tam s Michalem a Ivem třeba o tom, jak moc jeho odchod mohlo ovlivnit jeho dětství, vztah s mámou a tátou, který byl docela dost komplikovaný. A samozřejmě, že dojde i na ten osudný 8. dubnový den, kdy Kurta Cobaina našli.
1: Tak pojďme na fakta. Kurt Cobain zemřel ve svém domě v Seattlu. Šlo o rozlehlé sídlo v prestižní čtvrti, které z Courtney Love koupili jenom pár měsíců před tou tragédií. K samotnému činu a nálezu těla však nedošlo přímo v těch obytných částech domu, ale v zahradním domku nad garáží, takzvaný greenhouse se tomu říkalo, který stál samostatně vedle hlavní budovy. To tělo objevil 8. dubna 1994 brzy ráno elektrikář Gary Smith, který přišel instalovat bezpečnostní systém. Ta místnost měla velký okna. Kurt se v ní zamknul, aby ho náhodou nejspíš přitom nikdo nevyrušil. Elektrikář ho uviděl skrz sklo a původně si myslel, že jde jenom o figurínu nebo že tam někdo jenom spí na zemi, dokud si samozřejmě nevšimnul krve. Kurt ležel na podlaze, u sebe měl loveckou pušku Remington, ráže 20 a krabičku s nábojema. No a taky tam ležel dopis na rozloučenou, respektive ten slavný dopis adresovaný fiktivnímu příteli z dětství byl zapíchnutý v květináči s hlínou uprostřed místnosti. A kolem toho dopisu se samozřejmě následně vyrojila spousta pochybností, jestli je pravý. Mimochodem stal se jedním z nejčtenějších textů v historii populární hudby.
2: Vypalovačka. Podcast o fenoménech 90. let.

0: Čenasky, takový divný název, a jak dlouho s ním chlape vydrželi. Jejich léto bude nabitý, pojedou takový turníčko po hezkých místech v Čechách a na Moravě. Venku mají nový single a bude to prostě taková letní pohodička. Drinky, muzika, kamarádi, vosy kolem hlavy. Léto s Čenasky. Na Hitrádiu 90 za chvíli třeba R.E.M. a taky tady vidím East 17. Wow, počkejte si.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bila byl, CZ.
2: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic, jednoduše pro vás.
3: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
4: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí, jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
5: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva až do 12. května.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Jak moc je to all right ve čtvrtek odpoledne před prodlouženým víkendem na silnicích, ví Kuba.
1: Na trase z Plzně na Nepomuk ve Chválenicích vyšetřuje policie kolizi dvou osobních aut. Počítejte s omezením. Na dálnici D7 na 51. kilometru ve směru na Prahu je odstavené poroukané vozidlo. Dejte pozor. Opatrně taky na trase z Rychnova nad Kněžnou do Náchoda na příjezdu do Solnice na kruhovém objezdu stojí poroukané auto. A na trase mezi Benešovem a Táborem u Votic se kvůli omezení tvoří v obou směrech kolony. Chce to trpělivost.
2: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
3: Májové dny v onlineshop.cz.
4: Tisíce slev na tisíce produktů. Pouze tento týden v onlineshop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
6: Moon Club, ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club, dlouhá 26.
7: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
8: 90. Nejlepší.

0: devadesátka.
1: Dneska se to na obloze docela dost mele, chvíli oblačno, chvíli polojasno, teploty 21 stupňů maximálně. Zítra už čekejte jenom oblačno zataženo, přehánky spíš jenom na severu a teploty od 15 do 19.
0: Hrajeme vám devadesátky non-stop.
1: Tak vítejte v další hodině. Já myslím, že dovolené na zaoceánských výletních lodích budou v příštích měsících čelit odlivu klientů. No a těžko říct, jestli teda zase jako máme začít kupovat roušky, domácí pekárny, toaleťáky. Tak a teď je to fakt náhoda, jo. Víte, co mám pro vás za muziku k tomuhle tématu jako první píseň v hodině? Korona.
0: Markéta Rachmanová. Hit Radio 90.

0: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
1: No včera bylo pozdě.
2: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
3: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
4: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny. Například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou. Bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Čerstvé, chutné, farmářské, od pečiva po stejky. Ve Vraňanech nakoupíte dobrot plné vozejky.
6: Nakupte si na celý týden maso, sýry, ovoce, zeleninu, čerstvý vraňanský chléb, pomazánky, vajíčka z našeho chovu nebo koláčky.
7: Chutné, zdravé a za skvělou cenu.
6: A navíc, za každý nákup v bistru teď získáte Vraňanku, kterou uplatníte při nákupu právě na naší prodejně.
8: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
12: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: tarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, belabel, CZ.
1: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
2: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
3: Tak co, našla jsi něco?
4: Jo, tady jsou a tady taky a tady další.
3: No jo, tady jich jako po dešti.
5: Na Brumovce pro vás máme spoustu nových metrů čtverečních. Pro vaše kanceláře, bydlení i obchody. Vše na jednom místě.
6: Najděte svůj prostor na brumlovka.cz.
7: Devadesátky jsou zpátky.

0: Hrajeme vám 90ky non-stop. Hit Rádio 90ka.
1: A pod sem holko, postříhám ti vlasy.

0: Na single s touto písní se mi kdysi podepsala Dolores O'Riordan a má to pro mě cenu zlata dneska. Úžasná věc The Cranberries, So To My Family na Hit Radio 90. Za námi Ivo Alač už vám přeje krásný čtvrtek před prodlouženým víkendem. Za chvíli 3:30, ale teď pohled na silnice.
1: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Nehoda nákladňáku zneprůjezdnila levý jízdní pruh 288. kilometru dálnice D35, a to na trase Olomouc-Ostrava. Okolo se nicméně zatím jezdí bez držení. K nehodě osobáku s kamionem došlo na 21. kilometru Pražského okruhu na trase Ruzyně-Modletice. Před nehodou budete poskakovat okolo 10 minut. Na okruhu na 1,5 kilometru na úrovni Jesenice směr letiště stojí u krajnice porouchané vozidlo, tak ho tam hlavně nepřehlédněte. A podobný problém hlásí i D7, a to na 51. kilometru ve směru na Prahu. I tady stojí na silnici porouchané vozidlo, projíždějte se zvýšenou opatrností. Přejeme šťastnou cestu.
2: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví@liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.
3: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
4: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha.
5: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
6: Dan Landa,
5: Mirá,
6: Rybičky,
5: Migové.
6: Jdeme na Hrady.
5: 8 hradů,
6: 8 víkendů.
5: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
6: Dan Landa,
5: Harley,
6: Tomáš Klus,
5: Single X.
6: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
5: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
6: www.hrady.cz.
7: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: prodlouženém víkendu by mělo být převážně oblačno až polojasno, ojediněle se při zvětšené oblačnosti vyskytnou přehánky a v neděli bouřky. Nejnižší noční teploty budou vždy mezi 9 a 4, nejvyšší denní v pátek 14 až 19, tím, že na jižní Moravě může být až 23, v sobotu 18 až 22, na jihu Moravy 24 a v neděli 20 až 25, na jihu Moravy zase o 2 stupně víc.
1: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: A teď už 3 ve 3, 3 hity, které něco spojuje. No a dneska bude tím pojítkem 7 v názvu, když máme toho 7. května. Bude tady jeden hit od kapely, která letos vystoupí v Praze, předtím taky jedna výborná věc od Prince, no a hned na úvod asi největší 90kový hit s tou 7.
1: Ivo Alač. Hit Radio 90. 3 ve 3.

0: Na Hit Radio 90 roznívá píseň, kterou OMD na svých koncertech hrají pravidelně, zahráli ji v Praze předloni a tak se dá předpokládat, že zazní letos 22. srpna. Dneska, 7. května, jsme si ji dali, protože má v názvu sedmičku Sailing on the Seven Seas, stejně jako Seven od Prince a Seven Seconds od Yusu Andura a Nene Cherry. Další tři ve tři na Hit Radio 90 v pondělí a nebo taky v sobotu a v neděli na všech FM-kových hitrádiích v rámci retro víkendu, který jsme dostali na starost.
1: Tři ve tři. Na Hit Radio 90.
2: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
3: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great brands.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
6: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Stavebniny Dek přináší mega akci. Příčkovky a tvárnice Porfix nyní za skvělé ceny a navíc skladem k okamžitému odběru. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro příčkovky a tvárnice Porfix za super ceny. Více na Dek.cz.
8: Oslavte Den matek hrabě, stylově a s láskou. Stavte se 9. nebo 10. května v LEGO Zóně v OC Letňany, postavte si vlastní květinu z oblíbené řady LEGO Botanicals a odneste si domů originální dárek, který jen tak neupadne. Těšit se můžete i na výstavu květin z kolekce LEGO Botanicals a stylový květinový fotokoutek. Den matek, na který se nezapomíná. 9. a 10. května od 10 do 18 hodin v OC Letňany.
9: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: Na Hit Radio 90 roznívá jeden velký hit kapely, o které jsme se samozřejmě taky bavili v našem podcastu, když jsme rozebírali téma Britpop.
1: Tak jako teda, kdo byl vlastně první nositel značky Britpop? Jako takhle, pro mě jsou čtyři základní kapely.
0: Ty, které
1: jsou
0: řekli,
1: Blur, to jsou Oasis, to jsou Suede a to jsou Pulp.
2: Jasně, to je ta velká, takzvaná velká čtyřka.
1: A pak tu byly takový ty jako třeba James, si myslím, že jsou ještě britpopová kapela. Sit Down, o nich hrajeme na Hit Radio 90.
2: Určitě.
1: A pak jsou to takový ty jako méně úspěšní, ale pořád asi možná jako funkční. A teď jako taková ta otázka, co bylo dřív, jestli vejce nebo slepice, tak kdo byl dřív, Oasis nebo Blur? Já to nevím.
0: No, překvapivě Suede.
1: Aha.
2: Ty byli první, no.
0: Tohle bylo z vypalovačky na téma Britpop. Další díly jsou o MTV, Kurtovi Kubejinovi a o tom, jak jsme poslouchali hudbu, tedy o hudebních nosičích. A najdete je na všech podcastových platformách. Taky na YouTube kanálu Hit Radio a nebo na našich stránkách hitradio90.cz. Jinak premiéra nového dílu je vždycky v neděli v 18 hodin. No a tuhle tu neděli to bude o fenoménu Eurodance. No tak si pojďme rovnou dát Ace of Base a The Sign na Hit Radio 90.

0: I u nás v 90. existovala kapela s názvem Pusa a byly v ní David Koller a Lenka Dusilová. No a tohle bylo seskupení pojmenované podle francouzského výrazu pro pusu, La Bouche. A zpívala v něm úžasná Melanie Thornton, která teda už bohužel není mezi námi. Za chvíli na Hitrádiu 90. třeba Céline Dion.
1: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
2: Chcete svému domovu dopřát svěží vzhled? V Jisku najdete širokou škálu novinek ze sortimentu bytového textilu, dekorací i nábytku. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living. Zbalte si kufry a těšte se. Air Canada se vrací s přímou linkou z Prahy do Toronta. Leďte bez mezipřistání a zažijte atmosféru města nebo pokračujte do více než 90 destinací v Severní Americe. Řekněte bonjour Montrealu, užijte si slunce v Miami, zábavu v Las Vegas nebo krásy dalších 85 míst. Špičkový servis a skvělá dobrodružství čekají. Rezervujte na aircanada.com nebo u své cestovní kanceláře. Nice Travels. 90 jsou zpátky.

0: Ohňostroj v podání kapely Roxette, skvělá věc Fireworks, 5 minut před 16. na Hit Rádiu 90. Je čas na pohled na silnici a dálnice, má ho pro nás Eliška.
1: Na pražském okruhu se bouralo u obce Ořech na 22. kilometru ve směru k dálnici D1. V koloně budete poskakovat okolo půl hodiny, obrňte se trpělivostí. Nehodu hlásí taky D5. Bouralo se na sjezdu na 107. kilometru do Stříbra ve směru z Prahy. Srazila se tu dvě osobní auta, se zvýšenou opatrností tudy ale projedete. A s kolonou počítejte na dálnici D1. Kamiony popojíždí v pravém jízdním pruhu už od 162. kilometru. V nesouvislých kolonách se postává až po 196. kilometr. Zdržíte se tedy zhruba v úseku mezi exitem Velká Bíteš a dálnicí D2.

0: stav webměny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1. Topení.
3: Snížíme o 2 stupně.
2: Bod 2. Průvan.
3: Dáme ručníky mezi okna.
4: Výborný návrh.
2: Bod 3. Plíseň.
3: Vydrhnout, přetřít.
5: A co udělat rekonstrukci?
4: No, vydá? Takže bod 1. Rekonstrukce s buzinkou.
6: Úsporná rekonstrukce od buzinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buzinka. Vaše rekonstrukční banka.
7: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
8: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
9: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
8: A tak to bude drahé.
9: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
10: Odstartujte letní sezónu v Nahoru Resort Monínec s Tomášem Klusem.
11: Ahoj, tady Tomáš Klus. Moc vás zdravím a společně s Jirkou Kučerovským vás zveme na zahájení letní sezóny na Monínci.
12: Jízdy na bobové dráze.
10: Pokus o překonání rekordu v hobbyhorsingu.
12: Soutěže.
10: Vystoupení Elvise v podání Jakuba Machuldy.
12: A koncert Tomáše Kluse.
10: A pozor, všem dáme slevu 25% na letní pobyt.
12: V sobotu 16. května od 12 hodin. Nahoru Resort Monínec.
10: nhr.cz.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
14: Jaké by to bylo dělat si jen to, co vás baví?
15: Připravte na to svou mysl.
16: S Megamaxou totiž už za 20 hrajete o miliony.
17: Ale proč se držet při zemi?
16: Taky pravda. Vsaďte rovnou plný tiket a jste ve hře o 200 mega. Megamaxa. Česká loterie vždy o plných 200 míčů. Bez háčků. Losujeme už dnes.
18: Co kdyby děti letos o prázdninách zažili opravdové dobrodružství? Tábory v zooparku Zelčín nabízejí koně, rafty, zábavu, výlety, trampolíny, poznání i nové kamarády. A vy budete mít týden klid? Pořád nic? Ještě jednou, tábory v zooparku Zelčín. Rodiče, mrkněte na zooparkzelčin.cz.
19: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Herman garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
20: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
19: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
20: Více na www.hormann.cz.
19: Herman. Jistota na celý život.
21: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
22: Zedník,
23: malíř,
22: topenář,
23: podlahář.
22: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
24: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
22: Více informací na rekbyty.cz.
24: Rekbyty, záruka kvality.
25: O prodlouženém víkendu bude převážně oblačno až polojasno, ojediněle se při zvětšené oblačnosti můžou vyskytnout přeháňky a v neděli může jít i o bouřky. Nejnižší noční teploty vždycky mezi 9 a 4 stupni, přes den bude zítra maximálně 19, v sobotu 22 a v neděli 25 stupňů, ale na jižní Moravě může být ve všech dnech o 2, 3, 4 stupně víc.
26: Hrajeme vám 90ky non-stop.
25: Máme čtvrtek před prodlouženým víkendem, což je vlastně jako pátek, takže The Cure nebudou úplně mimo.
26: Hit Radio 90 a Ivo Alač.

0: Night Radio 90, Tom Jones, kterého vždycky, když slyším, tak si vybavím tu jeho vtipnou roličku ve filmu Mars útočí. Letos je to 30 let od vzniku tohoto filmu a i proto se chystají výroční projekce a taky nové vydání na Blu-rayích. Jedna z těch projekcí bude za 2 týdny v bristolském planetáriu, to jenom kdybyste měli cestu do Anglie. 90. Hit Radio 90.
1: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
2: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
3: Zase lítáš v oblacích?
4: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
3: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
5: Tak honem, ať vám neuletí!
4: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
3: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
4: Více o akci na
5: firmanazážitky.cz.
6: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.

ICMC mi připomněl, jak pro vás teď chystáme ten další retro víkend na FM-kových hitrádiích, tak nás napadlo, že když v neděli zveřejníme další díl podcastu Vypalovačka na téma Eurodance, takže bychom vám v rámci toho retro víkendu mohli dát toho Eurodanceu trošku víc než obvykle. A v sobotu večer, tak tedy uslyšíte rovnou 3hodinový speciál plný takovéto muziky. Pozítří na všech FM-kových hitrádiích od 21 do půlnoci v rámci retro víkendu s Hitrádiem 90. No ale co během těch 3 hodin nezazní, je tahle ta neeurodancová věc od Briana Adamse. Skvělá. Let's make a night to remember.

0: Někdy minulý týden jsem četl článek o tom, jak za poslední dva roky v Americe buď zemřelo nějakou záhadnou smrtí, anebo zmizelo více než 10 elitních vědců zkoumajících fenomén UFO, anebo využití antigravitace. No a hned mě napadlo, že to by byl přesně případ pro dvojku Mulder and Scully, o čemž teď zpívala vlastně Charis Matthews v hitu kapely Katatonia na Hit Radio 90. Za chvíli něco veselějšího, jarního od Saše.
1: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
2: Řekněte mamince, jak moc ji máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější Pneu.cz.
4: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
5: Dan Landa,
4: Mirá,
5: Rybičky,
4: Migové.
5: Jdeme na Hrady.
4: 8 hradů,
5: 8 víkendů.
4: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
5: Dan Landa,
4: Harley,
5: Tomáš Klus,
4: Xindl X.
5: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
4: Tohle není jen festival,
5: to jsou Hrady. www.hrady.cz.
6: Devadesátky jsou zpátky.

0: Cikáda právě teď obohatil čtvrteční odpolední playlist na Hitrádiu 90 svým největším hitem Just Another Day. Máme 7 minut před 17. Je čas na aktuální informace. Začne Eliška dopravou a potom tady bude i Lucie s přehledem zpráv.
1: Na Pražském okruhu se vlivem husté dopravy vytvořila kolona asi na půl hodiny. Popojíždět budete mezi letištěm a obcí Ořech ve směru k D1. A právě D1 hlásí taky komplikace. Pokud míříte z Prahy ven, tak u Mirošovic počítejte s asi 20 minutami navíc. Při pokračování touto cestou až do Brna pak počítejte s kolonou kamionů v pravém jízdním pruhu. Kolona začíná okolo 162. kilometru a následně tvoří nesouvislé úseky až po 196. kilometr. Tedy zhruba mezi Velkou Bíteší a dálnicí D2. A pozor i na D5, na 28. kilometru směr Rozvadov, u Berouna se srazila dvě osobní auta a blokují jeden pruh.
2: Nové vydání magazínu Reportér.
3: Mají agrobaroni zálusk na pole a louky malých vlastníků?
2: Babišova vláda uvažuje o zákonu, který by mohl nahrát největším hráčům českého zemědělství.
3: Velký rozhovor s legendární operní pěvkyní Magdalenou Koženou.
2: Frustrace. Příběhy mladých poslankyň a poslanců, kteří se po volbách ocitli ve světě staré sněmovny.
3: A spousta dalšího čtení.
4: To je hudba, na kterou jste tančili. Teď ji zažijete naživo v jedinečné show Electro Symphony. Orchestr, vokální ansábl, solisté i DJ se spojí, aby vám přinesli největší hity elektronické scény v novém koncertním formátu. Tiesto, Eric Pritz, LMFAO, One T, David Guetta a mnoho dalších. 29. a 30. května Praha O2 Univerzum. Electro Symphony. A celebration of dance music.
5: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro jahody 400 gramů za 34,90 a mléko polotučné v Bila klubu za 8,90. Bila, to dobré začíná u nás.
6: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás.
7: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz
8: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio 90. Krátké zprávy.
1: Pokračujeme přehledem zpráv. Dobré odpoledne. V jarní sbírce potravin se vybralo zhruba 702 tun potravin i drogerie. Přímo v prodejnách v sobotu 25. dubna zákazníci darovali 623 tun zboží. V online obchodech nebo v rámci příspěvků od firem a zaměstnanců dalších 79 tun. Bankovní rada České národní banky dnes ponechala základní úrokovou sazbu beze změny, a to na hodnotě 3,5%. Finanční trh stabilitu sazeb očekával, a to i přes dubnové zrychlení inflace. Základní úroková sazba je na aktuální úrovni od loňského května. Pražský magistrát nechá obnovit sochy z Orloje. Restaurátoři v pondělí sejmou 4 sochy ze spodní řady a odvezou je do dílen. Až bude obnova dokončena, budou pokračovat se sochami v horní řadě. Kvůli sejmutí soch se v pondělí Orloj na několik hodin zastaví. Hvězdu na chodníku slávy před Zlínským velkým kinem budou mít nově herci Kristýna Badinková-Nováková a Martin Písařík. Odhalení hvězd je plánováno na 2. června, tedy v rámci Zlínského filmového festivalu.
2: V pátek, v sobotu i v neděli bude převážně oblačno až polojasno, ojedinělé se při zvětšené oblačnosti vyskytnou nějaké ty přehánky a v neděli může jít i o bouřky. Nejnižší noční teploty budou vždycky mezi 9 a 4 stupni, nejvyšší denní pak budou postupně růst o tom prodlouženém víkendu. Zítra maximálně 19, v sobotu 22 a v neděli 25, s tím, že na jižní Moravě bude vždycky o 2-3 stupně víc.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
2: 16.58 je čas taky na jednu ležatou osmičku Guru a Joše.
0: Ivo Alač. Hit Radio 90.

0: Zrovna včera byla zveřejněná první ukázka z časozběrného dokumentu o Báře Basikové, který desítky let natáčela Helena Třeštíková a bude mít v našich kinech premiéru 17. září. Ale už dneska jsme si připomněli Bářinou umění v písni z české verze muzikálu Jesus Christ Superstar. V této hodině nás mimochodem taky čeká filmový hit v 17:30, ale předtím třeba No Doubt na Hit Radio 90.
1: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví@liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.
2: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
3: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz již za 959 900 korun.
4: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
5: Hudební devadesátky byly nejvíc.

Jak jsme teď slyšeli na Hit Rádiu 90, Bon Jovi se taky těší na sobotu, na ten náš eurodancový speciál 3 hodiny před půlnocí na všech FM-kových rádiích, kde vlastně budeme mít na starost další retro víkend. To znamená, že od zítřka tam uslyšíte taky 90-kové hity a v sobotu a v neděli i naší moderátorskou trojku. Michala ráno, Markétu od 11 do 15 a pak mě. A myslím si, že si tam dáme i nějaké Cardigans, jako teď na Hit Rádiu 90.

0: filmový hit v 17:30 na Hitrádiu 90. Přesně před 30 lety, tedy 7. května 1996, vyšel soundtrack k velkému blockbusteru Twister, o lovcích tornád a výborný kytarista frontman Dire Straits Mark Knopfler z toho soundtracku na singlu vydal úžasnou píseň Darling Pretty, která nám právě teď doznívá na Hitrádiu 90. No a za chvíli něco od R.E.M.
1: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené OET vozy do autobazaru Autojarov.
2: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
4: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce, tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět! V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
5: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Tohle byla královna s takovým pokračováním svého hitu Take a Bow, You'll See, od Madony doznělo 5 minut před 18. na Hitrádiu 90. Pojďme na dopravu.
1: Pěkný podvečer přeje Eliška Votrubová. S komplikacemi počítejte, pokud jedete z Prahy do Brna po D1. Poprvé se zpomaluje na 10. kilometru a v roztrhané koloně budete poskakovat až na 20. kilometr. Ztratíte okolo 25 minut. Další problém je přímo na příjezdu do jihomoravské metropole. Kolona zejména kamionů je na D1 mezi 171. kilometrem a popojíždět budete až po nájezd na bratislavskou D2. Osobáky v levém pruhu musí počítat asi půl hodinou navíc. A s kolonou počítejte i na Pražském okruhu. Poskakovat budete od plzeňské D5 až ke sjezdu na Ořech. I tady ztratíte okolo 30 minut. Šťastnou cestu.
2: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
3: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
5: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
6: Dan Landa.
5: Mirá.
6: Rybičky.
5: Migové.
6: Jdeme na Hrady.
5: 8 hradů.
6: 8 víkendů.
5: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
6: Dan Landa.
5: Harley.
6: Tomáš Klus.
5: Xindl X.
6: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
5: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
6: www.hrady.cz.
7: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.

0: pátek, v sobotu i v neděli by mělo být převážně oblačno až polojasno, ojediněle se při zvětšené oblačnosti objeví přehánky a v neděli i bouřky. Nejnižší noční teploty po všechny tři noci mezi 9 a 4 stupni, nejvyšší denní pak budou postupně růst, zítra maximálně 19, v sobotu 22 stupňů a v neděli 25, s tím, že na jižní Moravě vždycky bude o několik stupňů tepleji.
1: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: Ty v podstatě letní teploty přivolali taky jeden letní hit na Hit Radio 90. Reggae pohodovku od Big Mountain.
1: Hit Radio 90. A i

Na Hitrádiu 90 W a prosím nechoď, please don't go. Ale mnozí, co budou o prodlouženém víkendu v Praze, budou muset chodit. A nebo využít náhradní dopravy, protože nepojede metro na C-čku. Tak se radši mrkněte někam na internet, jak to konkrétně bude, abyste pak nebyli překvapeni nepříjemně. Za chvíli Michael Jackson nebo Pulp na Hitrádiu 90.

Když jsme ještě neuměli pořádně anglicky v 90. tak jsme si říkali, proč tam zpívají o těch slipech. Never let the slip away. Jeden z velkých hitů skupiny Undercover, která udělala mimochodem i další takovou pecku, kterou pravidelně hrajeme na Hitrádu 90. Baker Street. Ale teď už je tady Sir Paul a jeho Hope of Deliverance.

0: Na Hit Radio 90, výborná věc, to Natalie Imbruglia. Nemáte-li plány na prodloužený víkend, tak je třeba Anifilm v Liberci, už 25. ročník tamějšího mezinárodního festivalu animovaných filmů. A nebo chcete-li koukat na nějaký sport, tak mi napsali naši pravidelní posluchači, že se ve sportovním areálu oddílu Sokol Krčín ve východních Čechách budou konat mezizemská utkání reprezentačních výběrů v národní házené, která letos slaví 121 let. Bude to i v televizi, ale lepší je to samozřejmě naživo. Hlavně prý jedno utkání z doprovodného programu v sobotu, kdy si to mezi sebou rozdají junioři z východu proti juniorům ze západu. Více na stránkách Svaz národní házené CZ. 90. Hit Radio 90.
1: Devadesátky jsou zpátky. Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
2: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelen Fest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji

0: ratata, trička, ratata, rarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, CZ.
1: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: Nejvíc devadesátek.
1: Nejvíc devadesátek v českém éteru. Hit Radio 90. 90. 90. Non-stop.